mě, kudy jít, když tma mě propíjí, jestli ti odpustit, nebo tě odpustit.

Zažil jsem zlý sen, ztratil se na trati. Obrať mnou, ať oheň nestráví příběh o nás dvou, co srdce by.

0: hodiny na věži tikají.
1: Na mě teď doléhá,
0: co jsem ti za

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
1: Radio Energik.

0: Britská hudba zažívá rekordní rok. Export nahrávek poprvé v historii překonal hranici 800 milionů liber. Podle dat oborové organizace BPI dosáhly tržby ze zahraničí v loňském roce v přepočtu více než 24 miliard korun. I přes tento historický milník ale odborníci varují před výrazným zpomalením trhu. Tempo růstu totiž meziročně kleslo na necelé 1%. Hlavním důvodem je sílící konkurence ze zavedených trhů v Americe, ale i dravý nástup interpretů z Jižní Koreje nebo Latinské Ameriky. Největším lákadlem zůstávají pro světové fanoušky stálice jako Coldplay, Ed Sheeran nebo Dua Lipa. Právě Coldplay se loni stali vůbec nejposlouchanější britskou kapelou v zahraničí. Naději na budoucí zrychlení trhu vkládá britský průmysl do nastupující generace talentů, jako je zpěvačka Olivia Dean. Ta už nyní sbírá úspěchy v prestižních amerických i australských hitparádách. Britská vláda chce navíc export podpořit novými dotacemi v hodnotě 15 milionů liber. Tolik tedy zprávy ze světa hudby a teď už zpět k hudbě na rádiu Energic.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energic. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

0: a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Léto a osvěžující drink v ruce, to patří k sobě jako rádio a ranní káva. A víte, co je zajímavé? Moderní mixologie se letos v létě vrací k drinkům, které si úplně v pohodě namícháte i sami doma. Ale chutnají, jako byste seděli v tom nejlepším plážovém baru. Zapomeňte na složité postupy, teď letí lehkost a nečekané kombinace. Třeba takový mezcal. Tenhle mexický bratranec tequily s jemně kouřovou chutí je absolutním hitem. Stačí ho smíchat s grepovou limonádou, přidat led, plátek grepu a máte drink s názvem Paloma. Je to krásně hořkosladké a přesně to v tomhle horku potřebujete. Ale pokud dáváte přednost spíš něčemu romantičtějšímu, tak to si poslechněte tuhle kombinaci. Víno, Graham's Blend, liči sirup a tonik s příchutí třešňového květu. To je přesně ten typ drinku, který voní po květinách a chutná po ovoci. Ideální na letní večery na terase. A pro fanoušky klasiky se špetkou exotiky je tu Flor Colada, kde se potkává kvalitní rum s ananasovou limonádou a limetkou. Je to vlastně taková odlehčená verze té klasické hutné piña colády, která vás neuspí, ale nakopne. Recepty od Premier Wines and Spirits ukazují, že i s pár ingrediencemi se dá vykouzlit malý dovolenkový rituál. Tak co, na co máte chuť dneska vy? Experimentům se meze nekladou a hlavně nezapomeňte na ten let. Tím se nešetří. Tak na zdraví a užívejte pohodu. Za chvíli hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Na vlnách digitálního rádia posloucháte Energik a půjdeme cestovat. Co si budeme povídat, Posázaví je pro každého správného výletníka klasika. Ale víte, co je zajímavé? V Sázavě teď jedno staré známé místo chytilo úplně druhý dech. Mluvím o historické huti František. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne stará sklárna? Možná prach a trocha té nostalgie, ale kde pak? Tady se teď industriální historie potkává s moderním životem. Přímo v autentických prostorách huti totiž otevřeli bistro František. Interiér je kombinace kovu, betonu a cihel, což vypadá skvěle, ale hlavně to tam voní výběrovou kávou a jídlem z grilu. Takže si tam v klidu můžete dát pozdní brunch a k tomu třeba jejich specialitu. Sklářská vejce nebo domácí játrovou paštiku. A to nejlepší je kulturní léto, které tam vypukne. Představte si koncert pod těmi vysokými stropy nebo venku s výhledem na starou fabriku. Už 7. srpna tam dorazí legendární 100 zvířat. V srpnu pak Jaroslav Dušek se svými 4 dohodami. A na konci měsíce proběhne akce Kapitán Demo na grilu. Takže pokud plánujete cestu k sázavskému klášteru nebo se chystáte na vodu z Ratají, tohle je přesně ta zastávka, kterou byste neměli minout. Aktuální program najdete na webu hutfrantisek.cz. Tak tam mrkněte a teď už slíbená muzika.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Víte, kolik vody kolem sebe prolijete za jeden jediný den? Možná se to nezdá, ale jen co ráno vstaneme, pustíme sprchu, uvaříme kafe a pak to spláchneme dřezem nebo v koupelně, ty litry naskakují neuvěřitelnou rychlostí. A právě o tom, jak jsme na tom v Moravskoslezském kraji, vyšla teď zajímavá data od statistiků. Tak si poslechněte, jak jsme na tom se spotřebou. Historicky jsme se totiž v našich domácnostech loni dostali přes hranici 90 litrů. Přesně je to 90,2 litru pitné vody na každého jednoho z nás za den. Je to o 2 litry víc než předchozí rok a zajímavé je i to, že v tom celostátním srovnání jsme na 4. místě v republice. Před námi už je v podstatě jenom hlavní město Praha, kde ta spotřeba hravě překonává stovku. Naopak úplně nejmíň vodou plýtvají sousedé ve Zlínském kraji. Tam jim stačí 81 litrů. Vlastně je to docela dobrá zpráva, že té kvalitní vody z Beskyd a Jeseníků máme dostatek. Dokonce jí díky těm stovkám kilometrů potrubí posíláme i dál na Přerovsko nebo k hranicím s Polskem. Navíc se u nás vodohospodářům daří unikat i menšímu množství vody z trubek. V těch ztrátách jsme totiž úplně nejlepší v celé zemi. Takže až si teď půjdete napustit sklenici se šťávou, tak na zdraví a vzpomeňte si na těch 90 litrů, které máme před sebou. My teď ale spláchneme všechna tahle čísla něčím pořádně energickým a budeme pokračovat v našem hudebním proudu.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix.

Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech. Radio Energy.

0: Víte, co mají společného drahé hodinky a moderní úpravna vody? Je to naprostá přesnost a miniaturní rozměry. Ve Studené totiž vsadili na unikátní technologii keramických membrán, ve kterých najdete miliony kanálků, širokých jen jako desetina lidského vlasu. Takovými pory neprojdou prakticky žádné bakterie ani viry. Celé to zařízení museli technici doslova vpasovat do stávajících prostor, takže jedna nádrž dnes stojí třeba v bývalé chodbě. Ale ten výsledek, ten stojí za to. Nová technologie totiž ušetří neuvěřitelných 90% vody, kterou dřív úpravna spotřebovala jen na vlastní čištění a praní filtrů. Navíc se voda už nemusí čerpat tak vysoko jako dřív, takže se šetří i elektřina. Je skvělé vidět, že i v rámci běžné rekonstrukce se dají dělat věci, které jsou šetrné k přírodě a zároveň neuvěřitelně efektivní. Tak na to pamatujte, až si příště ve Studené natočíte sklenici čisté vody. My v jízdě pokračujeme dál. Čeká vás další porce muziky.
1: Energy. To je muzika.
2: Mamo, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Talu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě?

0: ukážeme proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Léto je v plném proudu a spousta z vás se určitě chystá na tu velkou cestu autem k moři nebo do hor. Víte ale, co je zajímavé? Často nás na dovolené vyjdou nejdráž situace, které by nás doma ani nenapadly. Třeba takový odtah ze zahraničí. Stačí porucha v Itálii nebo Chorvatsku a bez pořádné asistence vás cesta nepojízdného auta domů může stát klidně přes 100 000 korun, což je leckdy víc než cena celé opravy. A pozor si dejte i na půjčovny. Spousta lidí si myslí, že v ceně pronájmu je všechno, ale realita bývá taková, že pojištění nekryje kola, podvozek nebo střechu. Pak stačí v úzké uličce líznout obrubník a čeká vás mastný účet. Opatrní buďte i s karavany, u kterých opravy moderních nástaveb stojí raketu, nebo při jízdě za šera, kdy hrozí střet se zvěří. U moderních aut plných senzorů se totiž i obyčejný klepnutý nárazník může kvůli kalibraci radarů prodražit na stovky tisíc. Tak na sebe na cestách dávejte pozor.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední Life Mode na Rádiu Energic. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energic. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
1: Rádio Energic.

0: mám tady zprávu, která rozbuší srdce každému fanouškovi elektroniky. Legendární Richard D. James, kterého všichni známe pod jménem Aphex Twin, chystá velký návrat ke svým kořenům. Vydavatelství Warp Records totiž oficiálně oznámilo, že na letošní říjen připravuje velkolepou reedici jeho kultovního alba Drux. A teď pozor, mluví se o 25. výročí, což je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Protože původně tahle deska vyšla v říjnu 2001. Víte, co je na tomhle albu nejzajímavější? Traduje se, že vzniklo vlastně náhodou a ve spěchu poté, co Richard v letadle ztratil MP3 přehrávač, se skoro 300 svých nevydaných skladeb. Bál se tehdy, že se to všechno objeví na internetu a tak narychlo sestavil tuhle 100-minutovou nálož z 30 tracky. Tehdy kritici sice přijali vlažně, ale dneska? Dneska je to naprostá klasika, která dokonce v počtech streamů na YouTube v jistou chvíli porážela i Taylor Swift. Můžou za to hlavně hity jako Avril 14 nebo QKTAR, které určitě znáte z filmů nebo sociálních sítí. Pokud si ujíždíte na fyzických nosičích, tak tohle bude pro vás, protože album vyjde na CD, kazetách a hlavně jako luxusní vinylový box set, kterému se přezdívá Chocolate Box. Díky téhle reedici tak bude mít Aphex Twin konečně všechna svá studiová alba znovu dostupná na vinylech.
1: Takže si raději v kalendáři zakroužkujte konec října, protože tohle bude zvuková lahůdka. Posloucháte Radio Energic a před námi je další muzika.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
4: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energic. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz. Rádio Energic.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Chemie mezi náma voní jako benzín. V jejich očích stále vidím celý vesmír. Možná jsem občas dělal věci, co se nesmí. Hledal jsem něco víc.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky.

Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: Když se řekne Velké Meziříčí a Mosty, asi většině z nás okamžitě naskočí ten ikonický dálniční kolos, který se klene nad městem. Jenže teď se chystá něco, co by mu mohlo v budoucnu docela zdatně konkurovat. Co se týče pozornosti i moderního vzhledu. Mluvím o novém mostu pro vysokorychlostní trať. Pokud vás zajímá, jak se změní tvář krajiny v okolí Meziříčí, tak si rozhodně naplánujte cestu do místního Jupiter klubu. Právě tam totiž probíhá výstava, která ukazuje, kudy by se měla česká železnice v příštích letech ubírat. Možná jste nestihli tu velkou veřejnou prezentaci, kde se o tom mluvilo, ale to vůbec nevadí. V klidu si tam můžete prohlédnout nejen ten vítězný architektonický návrh, ale i všechny ostatní studie, které byly ve hře. Je to docela fascinující pohled na stavbu, která se má stát jednou z nových dominant města a vlastně i symbolem téhle moderní éry cestování. Víte, ono se o těch rychlovlacích mluví už dlouho, ale až když vidíte ty konkrétní nákresy a modely, tak vám dojde, že se to skutečně blíží. A jak ambiciózní ten projekt je. Takže pokud máte cestu kolem náměstí, stavte se v Jupiteru podívat. Jaká budoucnost se pod nohama Meziříčáků vlastně chystá? Stojí to za vidění. A my teď v jízdě pokračujeme dál, tentokrát ale hudebně. Pěkné odpoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
1: Radio Energik.

0: Venku se nám sice trochu mračí, ale zprávy, které k nám dorazily z Británie, zní docela optimisticky. Alespoň co se týče stability dodávek elektřiny. Víte, ono se v poslední době hodně řeší, jak to budeme s tou energií v Evropě do budoucna vlastně mít. A Britové na to jdou docela pragmaticky. Společnost EDF totiž oznámila, že tamní 4 jaderné bloky v elektrárnách Heysham a Hartlepool hned tak do důchodu nepůjdou. Původně už měli mít tuhle kapitolu za sebou, ale nakonec se jejich provoz prodlužuje minimálně do března roku 2030. To je docela zajímavé, když si vezmete, že tyhle reaktory měly být původně odstavené už v loni. Jenže po důkladných technických prověrkách se ukázalo, že jsou ve skvělé kondici a byla by škoda je vypínat předčasně. Těch 8 terawatt hodin, které navíc vyrobí, totiž odpovídá spotřebě víc než 8 milionů domácností. A to už je v síti sakra znát. Celá ta britská strategie vlastně dává smysl. Než se stihnou postavit ty úplně nové moderní bloky, jako je třeba Hinkley Point C, tak si prostě vypomůžou tím, co už mají a co spolehlivě funguje. Mimochodem u takové elektrárny Sizewell B se teď počítá s tím, že bude sloužit až do roku 2055. Je vidět, že jaderná energie se vrací do módy jako klíč k energetické bezpečnosti i čistšímu vzduchu bez emisí. Tak snad to bude na ty naše spotřebiče doma stačit. Teď už se ale vrátíme k muzice. Čeká nás další pohodový track.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte report

vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Tak schválně, kolikrát vás dneska v autě nebo v kanceláři napadlo, že byste nejraději všechno pustili k vodě a stali se slavnou popovou hvězdou? Možná už i máte v šuplíku napsaný nějaký ten budoucí hit. Ale odrazuje vás ta nekonečná byrokracie a poplatky, které provázejí vydání každé písničky? No tak v tom případě pro vás mám jeden tip, kam se vydat na dovolenou a možná tam i zůstat. V Indonésii se totiž rozhodli, že svým muzikantům neuvěřitelně usnadní život. Tamní vláda totiž úplně ruší registrační poplatky za autorská práva k hudbě. A teď si možná říkáte, proč by to dělali? Cíl je vcelku ambiciózní. Chtějí totiž vybudovat obří národní hudební databázi. Představte si to jako takový digitální archiv, kde bude mít každá skladba svůj jasný rodný list, a to úplně zadarmo. Indonéská vláda si od toho slibuje, že se konečně udělá pořádek v autorských odměnách a peníze se dostanou k těm správným lidem, tedy k autorům, bez zbytečného papírování. Je to v podstatě takový vzkaz všem talentům. Prostě tvořte, my se postaráme o to, aby vaše dílo bylo chráněné a nikdo vás o něj neobral. U nás si na takové digitální hudební nebe asi ještě chvíli počkáme. Ale je zajímavé sledovat, jak se dá moderní technologie využít k tomu, aby se umělcům neházely klacky pod nohy. Tak uvidíme, jestli se díky tomu z Indonésie brzy vyvalí nějaká nová vlna hitů, která ovládne i naše hitparády. Každopádně my zůstáváme u muziky, kterou už v databázích dávno máme, tak si ji užijte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+ a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energik.

0: Víte, co je na rockových legendách to nejlepší? Že i po těch desítkách let na scéně se pořád dokážou navzájem překvapovat a podporovat. Tak to si poslechněte, co se teď stalo v newyorské Madison Square Garden. Kapela Bon Jovi tam zrovna uzavírala svou 9denní sérii koncertů v rámci turné Forever. A když už to vypadalo na klasické finále, John Bon Jovi si vzal mikrofon a na pódium pozval, cituji, krále velkého státu New Jersey. A kdo jiný by to mohl být než samotný boss, tedy Bruce Springsteen. Fanoušci v hale prý skoro zbožili střechu a já se jim vůbec nedivím. Tahle dvě roková esa z New Jersey si společně střihla hit Who Says You Can't Go Home, kde se hezky podělili o vokály. A úplný závěr večera pak patřil Bruceově klasice z konce 70. The Promised Land. Pro Johna Bon Joviho to musela být obrovská náplast na duši, protože jen o pár dní dřív musel koncert na stejném místě předčasně ukončit kvůli nepříjemné infekci dutin. Teď je ale vidět, že už je ve formě. Hlasivky po operaci drží a Bruce mu k tomu dodal tu správnou energii. Mimochodem, pokud se na ně chystáte, příští měsíc Bon Jovi vyrážejí do Evropy, konkrétně do Británie a Irska. Tak třeba se tam dočkáme podobného překvapení. Teď už ale pojďme na další muziku.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní

Vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je no.

0: Víte, co je v hudebním světě opravdový unikát? Když se o nějakém místě řekne, že je to srdce festivalu a ono to platí doslova, tak to si poslechněte zprávu z britského Suffolku. Tamní slavný festival Latitude právě oslavil své 20. narozeniny a jako dárek fanouškům nadělil jistotu na pořádně dlouhou dobu dopředu. Zakladatel Melvin Benn totiž přímo na pódiu během závěrečného dne oznámil, že podepsal novou nájemní smlouvu s rodinou Rusových, která vlastní panství Henham Park. A teď se podržte, ta smlouva je na dalších 20 let. To znamená, že Latitude zůstane ve svém milovaném domově minimálně do roku 2046. Melvin Benn to popsal krásně, když řekl, že tenhle festival prostě nejde oddělit od tamních lesů, jezer a parkové krajiny. Všechno to začalo v roce 2006, kdy na první ročník dorazilo jen něco málo přes 4 000 lidí. Letos už jich bylo 40 000 a na pódiu se střídaly hvězdy jako David Byrne nebo Luis Capaldi. I když by se mohlo zdát, že se bude hlavně vzpomínat, pořadatelé mají oči upřené dopředu. Chtějí dál objevovat nové talenty, které potkáte třeba někde v zapadlém stanu v lesích a pak je budete poslouchat zbytek života. Pokud jste na Latitude někdy v minulosti byli, tak pro vás mám tip. Můžete se registrovat pro věrnostní slevu na rok 2027. Ale pozor, musíte to stihnout do nedělní půlnoci. Dalších 20 let v Henham Parku právě začíná. Tak co říkáte? Uvidíme se tam v roce 2046? Tak schválně. Kdo z nás tam ještě bude v první řadě u pódia?
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší.

0: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energic, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
1: Radio Energy.

0: Tak tohle bude jízda pro všechny fanoušky pořádných kytar a nekompromisních postojů. Víte, co je zajímavé na legendárním Tomu Morellovi z Rage Against the Machine? Že ani po letech neztrácí tempo a energii. Spíš naopak. Tom právě oznámil své nové solové album, které dostalo název Everyone Gets Everything They Want. A jestli čekáte nějakou oddechovku, tak na to rovnou zapomeňte. Půjde o jeho první čistě rockovou solovku a podle všeho to bude slušná politická nálož. Přesně tak, jak jsme u něj zvyklí. Venku už je čerstvý single Date Night, o kterém Tom říká, že je to klasická písnička typu Na které straně stojíš. A teď se podržte, ten hlavní zabijácký kytarový riff v téhle novince napsal jeho teprve 15-letý syn Roman. Očividně jablko nepadlo daleko od stromu, protože Roman se na albu podílel jako spoluautor hned u 5 skladeb. Kromě rodinné spolupráce se můžeme těšit i na hvězdné hosty. Na desce se objeví Sir Tankian ze System of a Down, irští rapeři Kneecap nebo metalcoreový Beartooth. Celé to vyjde 25. září a Tom Morello tím jasně vzkazuje, že hudba má být dál nástrojem pro pravdu a sociální spravedlnost. Tak si pište do kalendářů konec září, protože tohle bude sakra na hlas. My si teď ale dáme něco trochu klidnějšího, abychom nabrali síly.
1: Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je

0: Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz. Energy.
1: Proč mi zaspíše S?

0: prosím.
1: Energik teď poradí všem cestovatelům, kteří míří na jih Evropy. Chystáte se letos k moři do Chorvatska nebo Itálie? Tak to si poslechněte, na co si dát cestou pozor, protože staré triky už nefungují. Víte, co je zajímavé? Dnes už to není jen o tom, že před radarem přibrzdíte, zejména v Itálii. A Chorvatsku masivně nasazují úseková měření, která hlídají vaši průměrnou rychlost na celém kilometru. A kamery, co vidí úplně všechno. Pozor si dejte hlavně na historická centra italských měst, kde jsou zóny s omezeným vjezdem. Stačí jednou přehlédnout značku a automatický systém vás vyfotí dřív, než řeknete zmrzlina. A nespoléhejte na to, že když vás nezastaví hlídka, máte vyhráno. Evropské státy si dneska údaje o majitelích aut předávají běžně, takže vás pokuta může překvapit ve schránce klidně až pár měsíců po dovolené. Martin Týnel z portálu Kalkulátor.cz navíc připomíná, že kromě pravidel je dobré mít v pořádku i pojištění, protože řešit poruchu nebo úraz v cizině na vlastní pěst, to se pak dovolená může pěkně prodražit. Tak šťastnou cestu bez pokut.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového

Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energic. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energic. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Víte, co je zajímavé na sousedských vztazích? Někdy si prostě musíte půjčit cukr a někdy jim tam rovnou pošlete celé rádio. A přesně to se teď stalo u protinožců. Novozélandská stanice The Rock totiž oficiálně expandovala do Austrálie a stala se úplně první rádiem z Nového Zélandu, které u našich sousedů vysílá živě. A věřte mi, že to není žádná ořezaná verze pro turisty. Australané dostávají ten pravý, nefalšovaný The Rock, po kterém prý tamní rockeři volali roky. Aktuálně tam sice jedou 10 000 sérii pecek bez reklam, aby se všichni pořádně naladili, ale to hlavní přijde na konci prázdnin. Od 31. srpna tam totiž, jak se říká, sundají tréninková kolečka a spustí to se vším všudy. Do uší jim vlítnou klasiky jako The Morning Rumble nebo Odpolední jízda s Jayem a Dancem. A co je nejlepší, trefili to přesně na start jejich světoznámé hitparády Rock 2000 Countdown. Takže pokud máte někoho známého v Brisbane, tak mu vyřiďte, že The Rock chytne na digitálu nebo kdekoliv jinde přes apku Nova Player. Pořádní rock prostě oficiálně překročil hranice a my jsme u toho. Vy beauty. Ale teď už zpátky k muzice, kterou máme rádi i my tady doma.
1: Energy. To je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Let's get down to business.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: tak to si poslechněte, protože tohle je příběh jako z kyberpunkového thrilleru. Ale bohužel se děje v reálném hudebním světě. Ariana Grande se totiž rozhodla, že už si nenechá nic líbit a podala v Los Angeles ostrou žalobu na neznámé hackery. Víte, co je na tom nejšílenější? Ti lidé nešli přímo po ní, ale nabourali se do soukromých účtů jejich fotografů, producentů a dokonce i techniků. Představte si, že jen za loňský rok takhle zmizelo a na dark webu se prodalo 45 jejich nevydaných písniček. A nejde jen o hudbu. Hackři ukradli i soukromé fotky nebo záběry přímo z nahrávacího studia. Ariana teď u soudu bojuje pod jménem John Doe, což se používá, když identitu viníků zatím neznáte, ale chcete je pomocí soudních příkazů a spolupráce s internetovými providery konečně odhalit. Tahle digitální loupež má pro ně navíc hodně nepříjemné následky. Zpěvačka musela kvůli únikům skladeb jako Fantasize nebo White Tea narychlo měnit termíny vydání svých alb a některé věci dokonce musela ve studiu přetáčet úplně znovu, aby ochránila svou práci. Není v tom ale sama. Podobnou zkušenost má třeba i Ed Sheeran. Ariana teď ale jasně vzkazuje, že tyhle kšefty na temné straně internetu končí. My si teď ale pustíme hudbu, která je oficiální, legální a hlavně skvělá.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se

0: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na rádiu Energik. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů země koule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní četovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na rádiu Energik, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
1: Radio Energik.

to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devil's Kin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe. Radio Energy.

0: is next.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: moc. Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavily dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanu, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 tisíc lidí, z toho skoro 5 tisíc cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru

Mého víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc, než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energik. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
1: Radio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
5: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Jste naladěni na energii Rádia Energik a my vás teď zavedeme do Třebíče. Když se řekne dějepis, spousta z nás si asi vybaví nekonečné seznamy letopočtů a jmen, které jsme se museli biflovat ve škole. Jenže historie nemusí být jen suchý text v učebnici. A přesně to teď dokazuje Třebíč. Město totiž vydalo z brusu novou reprezentativní knihu s názvem Dějiny Třebíče. A věřte mi, že tohle není žádná nudná bichle, co by vám jen zapadala prachem v knihovně. Tahle publikace vás provede vším podstatným od úplně prvních stop osídlení až po ten náš dnešní moderní život. Autoři to ale vzali za trochu jiný konec a nešlo jim jen o suchá fakta. Celou knihu pojali jako barvitý příběh města a jeho proměn. Hlavní roli v něm hrajete vy, lidé, kteří Třebíč po celé generace budovali a utvářeli do té podoby, jakou známe dnes. Máte doma nějakou knížku, ke které se vracíte, abyste zjistili něco o místě, kde žijete? Třeba tohle bude právě ona.

0: Teď už ale zpátky k hudbě. Hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. To je muzika. Energy.

0: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energic, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
1: Radio Energic.

Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti. A právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu

Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Víte, občas v tomhle našem vysílání mluvíme o hrdinech, co nosí pláště. Ale ti skuteční hrdinové u nás na Vysočině nosí uniformu. A často je při jejich práci ani neuvidíte. A přesně to je případ policisty Aleše Havlíka z krajského ředitelství v Jihlavě, o kterém se dneska prostě musím zmínit. Aleš totiž dokázal něco, co vyžaduje neskutečný klid a empatii. Zachránil lidský život. A přitom u toho dotyčného vůbec nebyl osobně. Celé se to odehrálo přes telefon na lince tísňového volání. Představte si tu situaci. Na druhém konci drátu je člověk v hluboké krizi, který už má pocit, že nevidí žádné jiné východisko a chce svůj život ukončit. V takovou chvíli máte jen pár minut a svůj hlas. Aleš Havlík to ale zvládl. Dokázal s tím mužem mluvit takovým způsobem, že ho udržel na lince. Získal si jeho důvěru. A postupně ho uklidnil natolik, až se muži podařilo pomoct i fyzicky. Víte, co je na tom nejdůležitější? Že i když policisté denně řeší přestupky nebo papírování, v jádru jejich práce je právě tahle lidskost. Moc díky Alešovi za to, že v tu pravou chvíli věděl, co říct. Je dobré vědět, že na druhém konci linky sedí profíci se srdcem na pravém místě. Tak na to myslete, až budete mít pocit, že je dnešek pod psa. Vždycky se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, třeba i jen po telefonu. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energik.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Ve dveřích bytu, bez kterého by tu nebylo tý situace, stojíš obutá, domů se ti nechce vracet.

Možná si říkáte, že umělá inteligence je taková ta moderní věc, která vám maximálně poradí s receptem na večeři nebo napíše e-mail šéfovi. Ale víte, co je zajímavé? Tahle technologie začíná čím dál víc mluvit i do toho, co nám doma teče z kohoutku. Vodárenští odborníci teď řeší, jak může strojové učení pomoct českému vodárenství. A nejde o žádné sci-fi. Umělá inteligence už dneska na úpravnách vody v podstatě supluje oči a uši technologů. Ono totiž zajistit špičkovou kvalitu vody 24 hodin denně je čím dál těžší. Hlavně proto, že lidi v oboru prostě chybí. Školy jich tolik nechrlí a my jako zákazníci jsme čím dál náročnější. Dřív nám stačilo, že voda vůbec teče. Dneska chceme perfektní parametry a absolutní čistotu. A právě v tomhle AI exceluje. Dokáže se totiž učit z historických dat, sama si spočítá, kolik chemikálií je potřeba do vody přidat a pohlídá to s přesností, kterou člověk těžko stíhá. Navíc tyhle systémy dokážou z obrovského množství dat vytáhnout to nejpodstatnější i pro manažery, aby věděli,

Magic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma.

vážně to nikdo nechce zpátky. Všechny ty volání, SMSky a krutý hádky. Teď máš klid, přeješ si to zpátky. Jak ale vrátit z popela důvěru, co jsme oba stihli spálit. Ten srdce řánik, jak jsme se od sebe mohli vzdálit. Proč naše oči

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: V restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: restauraci Molekula v Třebíči pro vás chystáme jaro a léto plné novinek. Na scénu přilétá zapečený UFO burger, ale můžete se těšit i na atomovou smaženou pizzu. V Molekule sázíme nejen na novinky, ale i na poctivé recepty z čerstvých surovin, klidnou atmosféru, příjemné prostředí a kvalitní servis. To je restaurace Molekula v hotelu Atom v Třebíči. Tak se stavte na něco dobrého.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Liar. Radio Energy. Radio Energy. Energy. Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

jen nás dva. A nevím, jestli už jsme v cíli, jestli se dál musím bát, anebo počkat už jen chvíli.

Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.
1: Má nějak

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.